než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psa, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Ta cesta je
0: cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Ta cesta je cíl.
0: Někdy má ten život spát a někdy stojí.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Ta cesta je cíl.
0: Někdy se odmítám bát, jen kde se